0: Snažím toho řešit, jsem se hned vyjel a zvaný.
1: That's your
2: careful. Urban FM 103.5.